0: Witam w dnešní večer všetkých vás, sluchačů Radia Lem FM. Dobrý večer, dorové sluchače. Nadiuša, že nás dobrý čujete i odberáte jak raz audiciu. Tri švíte. A do vás vyšiduje hnesky Severian Kosovský prosto z Vroslávia. Tak zachytník zemel toto audiciu dnešňu v Lem FM tradicijní, jak v každý čotver. Budeme prodlužati. Máme 18. den červča, takže nadiuša, že budeme se razom. Dobrý, čuti, vy počúvati budete Radio Lem FM, nelen muzičný, ale i tak ideovo, i tak zahalom za zmistom, jaký predstavláme. Budu s vami do 21.30, no taštož, začnejme.
1: No šo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

сердце, о зраде, о свете, а о всех лидех, co kdy žili na téhle planetě.

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.